0: hračky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: pel cop pur espart. Holube, odlítli, seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

0: To byla skupina Činasky, vy posloucháte Český Blaník. Hezké dobré ráno, bylo 6, vám přeje Martin Císař a před námi České ráno a budeme si hrát v první hodince Bobra Motýla.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen.
0: Jeleny.
1: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrať se, jak ti můžu s Bohem dát.
0: Josefa Laufra. A další a další a další české písničky, ty, které máte rádi. Já vám přeji krásné ráno, ať se dneska všechno daří a jaké nám dnes bude přát nebo nebude přát počasí, ale jo, vypadá to dobře.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního dne bude zpočátku jasná až polojasná, ráno místy mlhy a během dne očekávejte místy polojasno, odpoledne k večeru i oblačno, ale teploty příjemné 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, za chvíli Monika a první ranní zprávy.
3: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
6: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko zasáhla dvě slabší tornáda. Objevila se v neděli během silných bouřek. Podle meteorologů se první vyskytlo u Netolic po 3 hodině odpoledne, zřejmě v oblasti obcí Chvalovice, Babice a Strýčice. Počasí tam sice způsobilo škody, ale není možné zatím určit, jak velké jsou od tornáda. Druhé se pak objevilo v obci Záluží nedaleko Týna nad Vltavou. Valná hromada ČEZu schválila první krok směřující k zestátnění. Energetická skupina může začít s procesem vyčlenění nevýrobních části firmy do nové dceřiné společnosti. Ta by měla vzniknout v řádu týdnů od schválení a následně v prvním čtvrtletí příštího roku by do ní měly být začleněny vybrané podniky. Za připoutání se bezpečnostními pásy zodpovídá v autě každý dospělý cestující sám. V případě dětí na to musí dohlédnout řidič. V zákoně je ale podle preventistky policie Moniky Šindlové uvedeno i několik výjimek, kdy se lidé poutat nemusí.
8: Jedna z nich se týká posádek vozidel ozbrojených sil a integrovaného záchranného systému. Platí také pro instruktory autoškol. Řidič se nemusí poutat při couvání. Zákon s výjimkou pamatuje i na zdravotní důvody řidičů či přepravovaných osob.
7: Pokud lékaře zdravotních důvodů nedoporučí používání pásu, vystaví potvrzení, to musí mít osoba během jízdy u sebe. Krajské železniční muzeum na Orlicko-Ústecku získá točnou výtah a vodní jeřáb. Pardubický kraj za to podle znaleckého posudku zaplatí na 2 miliony. Všechny exponáty jsou v současnosti v Kněževsi u Rakovníka. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
0: Ano, jsem

0: Hezké ráno přeji.
1: Rádio Český Blank.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Petra Janu a písnička Stůj, taky vyznání dvojky Bobra Motýl a tohle už je Helena Vondráčková a Zblížení.
3: Tak hezké ráno, jsou 4,5 minutky po 6
0: a vy posloucháte Český Blaník.

0: 7:45, tohle byla zpěvačka Petra Janů, za chvíli Jelen, Sebastian a nebo Michal Tuční a jeho prodavač. Přeji krásné ráno, je tu nový den, je 2. června, dnešní den je 153. dnem roku 2026. Svátek mají Jarmilové a nebo také Jaromilové, obě jména jsou nově utvořena a pravděpodobně jde o varianty ke jménu Jarolím, jehož původ není zcela jasný. Narozeniny 69. český režisér, herec, ale také scenárista Tomáš Vorel, tak všechno nejlepší. A v roce 2013 se v Praze narodili první česká paterčata. Tak já vám přeji krásné ráno a pohodový den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: A jedna slíbená právě teď. Jelen a někde kolem. Na Českém Blaníku, v Českém ránu. Další

kráčí od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Zahrajte všichni no nic, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co nechcete, tak to máme, co nemáme, objednáme.
1: Michal Tučný a jeho prodavač za 3 minuty už máme půle. Já vám přeji krásné dobré ráno. Za malou chvíli už extra benta písnička Poslední zvonění, taky Lucie Bílá a Žádný party, anebo Josef Laufer a S Bohem lásko, Já jedu dál. Podíváme se také na počasí, jaké teď panuje v Česku a jaký bude dnešní den, a teď popřejeme. Pravidelný čas a zase psí kalendář. Je 2. června a dneska slaví Tesákové. Tak všem Tesákům všechno nejlepší.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Celý den jenom česky.
11: To je Český Blaník.
10: Rádio, které vám hraje jenom české písničky, které máte rádi.
11: 24 hodin denně a v té nejlepší zvukové kvalitě.
10: Český Blaník.
11: V dabu i na webu radioblaník.cz.
10: Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Lucie Bílá, na Českém Blaníku se podíváme na počasí a pak si budeme hrát třeba Kristýnu nebo Josefa Laufra.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Petra Sýkorová se hlásí do vysílání. Hezké ráno přeji a ptám se na to, jak je v České republice.
2: Krásné ráno, máme jasno až polojasno, místy si vytvořily mlhy, které se ale budou brzy rozpouštět, teploty se pohybují většinou od 12 do 8 stupňů Celsia, ale v údolích je ojedinělé i méně, třeba kolem 6 stupňů.
0: Dobře, Petro, co dnešní den, jaký bude?
2: Počátku bude jasno až polojasno, ale postupně čekáme až oblačno a zejména na severovýchodě se výjimečně vyskytnou přehánky. Potom později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se zde vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 21 až 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17. No a foukat bude postupně většinou mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To říká meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, díky, mějte se hezky.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
3: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

0: Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou. Já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: amore hroní.
1: Kristýna v Českém ránu na Českém Blaníku. Minutka a půl zbývá do 6:45. Po celé České republice letos probíhají oslavy 150 let od narození Tomáše Bati a jedna akce doprovází také filmový festival ve Zlíně. Připravila ji Fakulta humanitních studií Zlínské univerzity a podrobnosti nám o ní prozradí ředitelka Ústavu školní pedagogiky Marcela Janíková.
2: Z toho našeho programu myslím si, že je celkem oblíbená šifra Tomáše Bati, protože ta provází ty účastníky od foaje naší budovy a když tu šifru vyluští dobře, tak se dostanou až do třetí patra, kde na ně čekají dvě místnosti. V té jedné místnosti je ševcovská dílna a v druhé místnosti jsou baťovské domky. Děti si můžou postavit vlastní baťovský domek a děti se dozvídají, že to nejsou jenom baťovské kostky, ale že to je hodně o funkčnosti.
1: Tak tohle můžete teď zažít ve Zlíně, ale pozor, světoznámá filmová přehlídka končí zítra, tedy ve středu, tak si pospěšte. Dál tady u nás Pavel Vítek, Michal David a nebo Vladimír Mišík.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: České ráno na Českém Blaníku pokračuje. Jaké písničky si budeme hrát po 7. hodině? Mám tu mandraže. Ona se smála, a já se zamiloval. Skupinu Krištof. Ale i Karla Gotta. Ano, to jsou ony české písničky, ty, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního dne jasná až polojasná, teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Monika.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslance dnes čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Ten by se měl zvednout o 50 tisíc na 400 tisíc korun pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Na podobě růstu ale není v koalici úplná shoda. Hnutí SPD chce poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před 1. lednem. Část opozice pak navrhuje razantnější růst. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupeno dostatek zásob, a to nejen pro malé, ale i velké odběratele. Stabilita dodávek tak podle energetického regulačního úřadu ohrožena není. Trh je podle úřadu nyní stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Další vývoj ale bude nadále sledovat. Pobyt na plzeňském Boleváku bude letos o něco příjemnější. Přibyla tam nová mola k odpočinku i vodním sportům. Co dalšího rekreantům udělá radost, prozradí mluvčí Plzně Barbora Hajková.
1: U Pointu Bolevák jsme zmodernizovali taky dvě terasy. Jsou od sebe oddělené pobytovými schody pro rekreaci, ve kterých jsou zabudována světla. Dále se u teras opravilo veřejné osvětlení, upravila pláž i samotné povrchy.
0: Modernizace na velkém boleveckém rybníku u pláže Ostende vyšla na zhruba 20 milionů. Basketbalisté Nymburka zabojují ve finále s Pardubicemi o třetí triumf za sebou. Celkově by tak získali 21. zlato v NBL. Ve finále jsou už po 22. a prohráli v něm pouze v roce 2003 s Opavou 3-4. Od té doby královali ve všech dohraných sezónách. Naopak Pardubice čeká premiérové finále. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď už Martin Císař.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Jsem tady a přeji krásné dobré ráno. 3,5 minuty po 7. hodině už je tu Karel Gott a písnička Pokaždé. Za chvíli Petr Novák nebo Petr Rezek a jeho dětský vlak. Ještě jednou hezký den.

0: 7 hodin 14 minut, tohle to byl Petr Rezek, za chvíli Olga Lounová a Kvíčka.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Olenka, fantastické vystoupení na Konopišti, jako vždycky s lidma, no prostě ona je taková, ona je prostě báječná. Nicméně její písnička Kvíškám, tak to nevím, jak vznikla, to ani netuším, jak vznikla, ale Olenka to prozradí teď nám všem, kteří to nevíme.
3: Kvíškám je píseň, kterou jsem napsala vlastně úplně na začátku svojí jako solový kariéry, kdy já jsem skládala už od 13 písničky, ale nikomu se mi nepustila. Měla jsem pak kapely a vždycky jsem hrála ty písně, které skládali kluci. A tohle byla vlastně jedna z těch prvních, co jsme složili a neskládala jsem ji sama. Bylo to tak, že jsem se inspirovala jedním filmem a byl u toho Xindl X, Ondřej Ládek, tak nějak jsme si hráli na kytaru a ten popěvek vlastně vznikl při tom hraní. Takže to byla taková spontánní věc o přáních. Já jsem pořád říkala, že chybí píseň, taková ta motivační píseň o tom, že člověk by si měl přát a hlavně správně přát, protože třeba, já nevím, když si přejete mít dům, tak ho nechcete zdědit, jo? Chcete ho prostě nějakým způsobem získat jinak, ale ne jako dědictví, přátelé. Takže si správně přejte a o tom je ta píseň Kvíškám.
0: Tak si dáme, tady je Olga Lounová.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: To byla skupina Krištof a písnička Ženy, i tahle písnička má svůj příběh, ale o tom zase někdy příště. Já vám přeji hezké ráno, za 5 minut už máme 7:30. Za chvíli tu budou Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, Jen pár dnů a k tomu Jana Kiršner a písnička Modrá. Bude modrá obloha toho dnešního dne a vypadá to, že ano, ale více informací má za chvíli meteoroložka Petra Sýkorová. My si dál pojďme hrát české písničky, které máte rádi, a já přeji hezké ráno, je úterý 2. června. Ať se daří.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

naručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Jana Kiršnera, písnička Modrá, hezké ráno, 4,5 minuty po půl osmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Petra Sýkorová, meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu, se hlásí do vysílání. Petro, hezké ráno, jak je v České republice?
2: Krásné ráno, máme jasno až polojasno, místy si vytvořily mlhy, které se ale budou brzy rozpouštět. Teploty se pohybují většinou od 12 do 8 stupňů Celsia, ale v údolích je ojedněle i méně, třeba kolem 6 stupňů.
0: Chladnější ráno, bude teplejší den, jaké počasí čekáte?
2: Počátku bude jasno až polojasno, ale postupně čekáme až oblačno a zejména na severovýchodě se výjimečně vyskytnou přehánky. Potom později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojedněle se zde vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17, no a foukat bude postupně většinou mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav. Díky, mějte se skvěle.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Tohle už jsou Mandraže, ona se smála.

0: pohodou a dobrou náladou do nového dne. Za 3 minuty už máme 7:45. Přeji vám krásné dobré ráno. Za chvíli tu budou Marie Rotrová, Lunetik, ať je hudba tvůj lék. A jaký lék vás potěší, jaká písnička bude česká nebo slovenská, je to na vás. Napište nám na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07 a nebo na WhatsAppovém odkazu zmáčkněte mikrofon a namluvte nám vzkaz. Posílejte k nám a my budeme hrát na vaše přání krátce po 8. Já vám přeji hezké ráno a pohodový celý den.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
3: Pojďte si s námi o nich povídat.
4: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.

0: pátek a tak, Rosomák. Za chvíli máme připraveny aktuální zprávy, podíváme se na počasí, na silnice a hrát si budeme třeba Alice Spring.
1: Nechci trápení, nechci strach a pláč.
0: Karla Zicha, Alenku v říši divů.
2: A šel bych za tou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát.
0: Tomáše Kluse a Vesmíru.
3: A my vystoupáme výš. Na střechy paneláků.
0: České písničky, které máte rádi, vám hraje Český Blaník v Českém ránu.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy i oblačno a teploty, které vystoupí na 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, jak to jezdí, anebo spíše nejezdí.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
0: A kde?
6: Na dálnici D1 na 193. kilometru směrem od Brna na Vyškov se střetlo osobní auto s nákladním. Připravte se na kolonu. Na trase Zíčína na Hradec Králové u odbočky na Chlum se střetla dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v obou směrech. A problémy jsou v Praze na Černokostelecké. U nájezdu na Průmyslovou směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Vozidla blokují po nehodě dva pruhy, počítejte se silným provozem a se zdržením.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
8: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Zprávy.
14: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní květen je z pohledu motorkářů tragický. Při nehodách jich o život přišlo 11, což je podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě extrémní číslo. Usmrcených na motocyklech přibývá už od ledna. Trend se tak vrací k roku 2024. Od začátku roku už zemřelo 24 motorkářů. Oprava dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi omezuje provoz. Práce tu začaly včera, potrvají do druhé poloviny července. Přijdou na víc než 38 milionů. Úsek po dobu oprav zůstane průjezdný nejméně jedním jízdním pruhem v každém směru. Děti v Praze 4 pěstují bylinky, zeleninu i ovoce v rámci projektu Záhonky pro školky. Díky němu získávají vyvýšené záhony a bylinkové pyramidy, o které se pak předškoláci starají. Jaké plodiny tam mají, to prozradí mluvčí 4. městské části Edita Řehák.
15: Některé mateřské školy se nebojí pěstování ani náročnějších plodin, jako je třeba květák, ale také o jahody nebo maliny je potřeba se starat, aby vyrostly. Vděčným záhonem je vyvýšená bylinková pyramida, ze které si kuchařky berou bylinky do svačinových pomazánek nebo obědových salátů.
14: Součástí projektu jsou taky pracovní sešity malého zahradníka, které děti nakonec vystaví při zahradní slavnosti. Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi čtyři nejlepší tenisty turnaje v duelu s o rok mladším Joanem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas uzavře program na největším kurtu a začne nejdříve ve 8:45 večer. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď s vámi bude opět Martin Císař.
0: Ano, jsem tu a přeji krásné ráno, jsou 4:30 po 8.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A ty další nabídne Tomáš Klus, Michal Penka nebo právě teď Věra Martinová. Já vám přeji hezké ráno.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus a písnička Vesmíru.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Ahoj, tady je Vanessa, prosím mému Tomovi, dneska slaví krásnou 33. Tak ta Kristova léta pěkně oslav a já se zítra budu těšit. Zítra přijedu a jsem jen tvá. No, to je krásný zkaz. A kdo bude zpívat? Petr Nova.
3: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.
1: Písnička od Vanessy a jak by se asi ta písnička mohla jmenovat? No, hádejte, můžete třikrát. Vanessa? Jak jste to uhádli hned na poprvé. Tady je Petr Novák na Českém Blaníku.

0: Marek Ztracený na Českém Blaníku, já vám přeji krásné dobré ráno. Za 4 minuty 8:30. Možná si říkáte, jak se teď po ránu obléci, vypadá to dobře, modré nebe, sluníčko svítí, že by dnes zase krásný den. No, deštivé to nebude, pravda. Déšť přijde zase zítra a jaké počasí přinese dnešní den, to ví velice dobře meteoroložka Petra Sýkorová. Za chvíli přivítám v našem vysílání a do té doby třeba Alice Springs a Jízda anebo Nesmělodko a Petr Štěpánek. Dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Já vám přeji krásné ráno, ať se daří.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Petr Štěpánek a střídá ho Petra.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A to Petra Sýkorová, meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu. Ta velice dobře ví, jaké počasí teď panuje v Česku. Já přeji hezké ráno.
2: Krásné ráno. Máme jasno až polojasno. My si vytvořili mlhy, které se ale budou brzy rozpouštět. Teploty se pohybují většinou od 12 do 8 stupňů Celsia, ale v údolích je ojedinělé i méně, třeba kolem 6 stupňů.
0: Petro, co dnešek, jaký bude?
2: Počátku bude jasno až polojasno, ale postupně čekáme až oblačno a zejména na severovýchodě se výjimečně vyskytnou přehánky. Potom později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se zde vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes se stoupají na 21 až 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17. No a foukat bude postupně většinou mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Za mě paráda 21 až 26. Ideální jarní počasí. Tak se krásně užijte den. Děkuju.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.
0: Alenka v říši divů a Karel Zich na Českém Blaníku.
4: Telegram s adresou svět.

0: ještě 3 minuty a máme 9:15. Přeji vám krásné dobré ráno. My jsme slavili v sobotu 27 let staršího brášky Rádia Blaníka, Pražské divadlo Kalich se chystá oslavit 26. narozeniny. Už 15. června začíná seriál představení Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. A na hraní pod širým nebem se těší také herečka Jana Pavlova.
1: V Kamenném divadle nám pomůže světlo, nějaké atmosféry světelné. Tady hrajeme v podstatě za totálního světla, takže v jedné komedii zasínáme, rozsvěcíme tak, aby ty lidi poznali, co to děláme. Taky myslím, že říká, a teď rozsvěcíme, a teď zasínáme, protože to v té hře je důležitý, co se hraje pod něco, co zasvětla. Jezdí tady sanitky, občas tady jsem někdo do mě napsal, ten štěká, pana nenapadne ho utišit, takže to musíme samozřejmě vzít do hry a jak to zveřejnit lidem.
0: Více informací najdete na webu Kalichu. Mezi 9. a 13. hodinou se těší kolegyně Veronika Rážová. Do té doby ještě Karel Gott, Marcela Holanová, Čau lásko, Arakani, Aleš Brichta a Slečna závist. Dál vám budeme hrát české písničky, které máte rádi. Já vám přeji hezký den.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
10: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Rádio Český Blaník.
11: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
12: Jsem doktor Dam, vydal. Na smutek léky mám.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
13: Máme jsme kličkovanou, vždyť to znáš.
11: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
14: Už nechci řvát, chci radši zpívat. Hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
2: Rádio Český Blaník.

0: Tak to je Michal David, který nám také zaspíval na Konopišti a jeho líbezná na Českém Vaníku. Jen pár vteřin nás dělí od 9. hodiny ranní. S vámi už je Veronika Rážová. Přeju vám krásné ráno, pěkné dopoledne a pojďme se podívat na to, co pro vás chystáme mezi 9. a 10. Třeba další účinkující z Konopiště, Lucii Bílou. Určitě poznáváte, bude tu muzikálová, drákulová, asi můj pán. Taky báječná ženská od Michala Tučného přijde.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: A těšit se můžete i na pocit divokého byla.
2: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože. Asi takovej pocit, špatně tě slyším.
0: A teď už pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nad Prahou to tak sice nevypadá, ale během dne by mělo být i zataženo a může tu a tam sprchnout. Většinou ale dočkáme se jasné oblohy a teplot až k 28 stupňům Celsia. Tak se na to

0: 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr Krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovského 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Sněmovna by mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin. Léto přináší pro řadu studentů změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo to za ně bude hradit během letních prázdnin. Více říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
1: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
0: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí boudenní návštěvu Zlínského kraje. Dnešní a středeční program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem. Prezident plánuje taky výčlap na svatý Hostýn. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne vám přeju i já a teď už také Michal Tučný, báječná ženská na Českém Blaníku.
5: Příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku.

0: Expresso Čech, to rekord.
1: Na českém Blaníku nám dospívala Lucie Bílá písničku Si můj pán a teď se stane pánem českého Blaníku Pepín Ovaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Přináší nám totiž další blanický kousek.
2: Rádio Blaník má určitě rádo pejsky a pejskaře, protože podpořilo i zajímavou akci Nejvíc psů v tričku. Těch psů bylo 101 a každý z těchto 101 psů si nechal obléct bílé tričko s logem tradiční akce Monínec patří psům. A my jsme rádi, že pejskaři mají takovouhle podporu nejenom na Monínci, ale i v Rádiu Blaník. A gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů, který proběhl 12. června roku 2016.
1: Tak my děkujeme, Pepíno, a tedy klobouk dolů před všemi těmi pejsky, kteří se do trička nechali navléct, protože když si představím, jak bych navlékala toho svého pejska, věřím, že tím tričkem by mi proskočila a utekla pryč. Za chviličku už další české písničky, které máte rádi, a tak jedna slovenská od Elánu.
0: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.

0: To je Anaka a Udolí včel. Pozor, Anaka už 5. června vystoupí v Českém Krumlově na Open Air, tedy na speciálním koncertě pod otevřeným nebem. A vystoupí tam i David Koller. Bude to takový dvojkoncert a vy, jak jsem koukala, si stále na tenhle koncert můžete zakoupit vstupenky. Takže pokud máte rádi Anuka a ještě lépe, pokud máte rádi Anuka i Davida Kollera, určitě si přijdete na své. Koukala jsem, že v tomhle případě existují i speciální vstupenky pro partu 4 lidí za zvýhodněnou cenu, takže pokud do toho půjdete, přeju vám, ať se hezky bavíte. U nás na Českém Blaníku pokračujeme dál, za chviličku Divokej byl Miraj anebo Nezmaři.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na deck.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak děti, pojďte domů.
7: Ale my jsme doma tady.
8: A je nám tu dobře.
9: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
10: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

Proč jsi mě tenkrát potkal před vyjáskem? A proč ti tenkrát zrovna lístek zbyl?

0: Sloky trochu smutné lásky a Hana Zagorová na Českém Blaníku. Teď ale pojďme na to trošičku veseleji. A to proto, že dnes máme 2. června a 2. červen je významný hlavně tady pro nás, u nás v rádiu, nebo obecně v rádiích a samozřejmě i pro vás posluchače. Dnes si totiž připomínáme významné výročí z historie komunikace. Právě 2. června, ovšem roku 1896, získal italský vynálezce Guglielmo Marconi britský patent číslo 1239 na systém bezdrátové komunikace. Ta využívala elektromagnetické vlny. No a vlastně tento okamžik je často považován za takový zrod rádia. Příběh ale nezačal ani nekončil u Marconiho. K průkopníkům bezdrátového přenosu patřil samozřejmě také Nikola Tesla, který si ve Spojených státech nechal patentovat technologie pro bezdrátový přenos energie a signálů, a to už na konci 19. století. Jeho patenty z let 1897 a 1900 se později staly jedním ze základních stavebních kamenů moderního rádiového vysílání. Takže díky těmto dvěma pánům se vlastně takhle vzájemně slyšíme a můžeme vám dělat radost i těmi českými písničkami, které máte rádi a které tu pro vás chystám na nadcházející chvilky. Za chvíli Ilona Čáková, Babi a Miky Rivolovi a nebo Xindl X na Českém Blaníku.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od ACEMA.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je ACEMA.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je ACEMA.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je ACEMA.
7: A 30?
8: ACEMA.
7: A 40?
8: ACEMA.
7: A 50?
8: ACEMA. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Českém Blaníku.
1: Dnes na většině území naměříme do 26 stupňů. Mělo by být většinou polojasno, tu a tam i přehánky, především na severozvýchodě země. Očekávejte, že večer se nám ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. No a pokud jste zvědaví na to, co nám přinese zítřek, taky vám to prozradím. Zítra má být zataženo až oblačno, teploty 15 až 19. Čekejte tedy výraznější ochlazení a také přehánky, ojediněle i bouřky. Tak doporučuji deštník sebou.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Konopiště 2026.
8: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narozenin.
7: Buďte u toho s námi.
8: Vstupenky na webu radioblaník.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět klesly. Litr benzínu oproti včerejšku zlevnil o půl koruny na 42 korun a 46 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun a 35 haléřů. Rally Ravies znovu prověřila policisty při zásazích. Policejní hlídky z celé republiky si v Jeseníkách vyzkoušely situace, které mohou rozhodovat o životech. Jak soutěž dopadla, řekne mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
11: Vítězi se stali středočeští policisté, konkrétně z oddělení hlídkové služby Praha Venkov. Druhou příčku vybojovala hlídka z kraje Jihočeského, oddělení hlídkové služby České Budějovice. Třetí místo ovládli policisté z hlavního města Prahy s pohotovostní motorizované jednotky.
10: Soutěž slouží jako událost pro výměnu zkušeností mezi složkami integrovaného záchranného systému. Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A hodinu otevřeme spolu s duetem Standy Hloška a Petra Kotvalda, Diana. Posloucháte Český Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová, tak zůstávejte s námi.

0: A já vím, co bude pak už za dva dny, jestli dobře počítám, vyjde kapele Krištof nový single. A pozor, nebudou na to sami. Nakonec o tom se budeme bavit zase třeba o něco později. Teď se ale společně podíváme do Zlína. Tam se totiž koná 66. ročník slavného mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Věnuje se také stému výročí narození scénáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka, tedy muže, který dal světu mimo jiné třeba Saxánu.
1: Na pana Macourka mě napadne první, že prostě ve dvojici s tím Orlíčkem byli téměř geniální. Ten scénář, když jsem dostala domů, tak mi přišel jako, že padlej na hlavu a si říká, co to tady je, ona se vznese a odletí. Vůbec jsem si neuměla představit tu realizaci. A oni pak měli ještě vynikajícího kameramana, který vymýšlel, jak ty kouzla se budou dělat. Takže já jsem až během toho filmu zjistila, že možná půjde o dobrý film.
0: Tak to byla samotná představitelka Saxány Petra Černocká a vzpomínka na tuhle jedinečnou pohádku. Já ještě připomenu, že Zlínský festival už zítra končí. Tak a teď další české písničky, které máte rádi. Třeba jedna od Petra Spáleného.

0: Posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová a zanedlouho tu budou další české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete třeba na Jelena Petru Janu a nebo taky Honzu Kalouska. A prozradím, že vám taky za chviličku řeknu, jak na písničku na přání.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Zdařbu, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdařbu!
4: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
0: Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Petr Naď, aj tak jsme stále frajeri. Když Petr Naď dorazil taky sem k nám do Českého Blaníku, tak nutno uznat, že pořád je to frajer, vypadá skvěle a taky skvěle zpívá. Nakonec o tom se můžete přesvědčit i sami. No a pojďme se teď podívat na to, co pro vás mám. Tak mám pro vás takovou lákavou nabídku, abyste si udělali radost písničkou, kterou máte rádi, tedy písničkou na přání. Pište si o ní už teď na 720 836 3 07. Psát můžete buď klasické SMSky, a nebo využijte WhatsAppovou aplikaci a tam kromě textových zpráv můžete využít i možnost nahrát hlasovou zprávu. Takže pokud nahrajete hlasovku, já ji ráda pustím do vysílání a věřte tomu, že určitě někomu uděláte radost. Tak vybírejte, která to bude, 720 836 307. To je to správné číslo. A písnička na přání tu bude za nějakou půl hodinku.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
6: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
11: Počkej, v čí pr...
10: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
11: To zní hustě. Kde to je?
12: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Tak to bylo léto Ivety Bartošové na Českém Blaníku. 11. hodina nám odbyla a my budeme pokračovat i dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Těšit se můžete třeba na Petra Nováka.
1: Teď už mi líčidla rozežrala tvá.
0: Taky tu bude Voda, čo ma drží nad vodou, tedy Jožorář. A nebo Střepatá nohatá Maruška Rotrová. Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím prozradím vám, jak bude.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnes bude příjemný den. Srážek bychom se měli dočkat jen ojediněle. Většinou naměříme do 26 stupňů. Večer se nám ochladí a nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. Zítra pak bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 19 stupňů. Jen na severovýchodě a východě země se dočkáte 21. Na horách kolem 12.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Konopiště 2026.
11: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narozenin.
10: Buďte u toho s námi.
11: Vstupenky na webu radioblaník.cz. Zprávy na Českém Blaníku.
12: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%. V Česku ale z březnové hodnoty mírně sestoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v EU za Bulharskem a Polskem. Vyplývá to z údajů, které teď zveřejnil statistický úřad Eurostat. Pobyt na plzeňském Boleváku bude letos o něco příjemnější. Přibyla tam nová mola, která budou sloužit k odpočinku i vodním sportům. Co dalšího rekreantům udělá radost, prozradí mluvčí Plzně Barbora Hájková.
13: U pointu Bolevák jsme zmodernizovali taky dvě terasy. Jsou od sebe oddělené pobytovými schody pro rekreaci, ve kterých jsou zabudována světla. Dále se u teras opravilo veřejné osvětlení, upravila pláž i samotné povrchy.
12: Modernizace na velkém boleveckém rybníku u pláže Ostende vyšla zhruba na 20 milionů. Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Spolu se utkají po druhé. První vzájemný zápas před dvěma lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
11: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Už za chvíli na Českém Blaníku písnička na přání, ale teď Lucie Bílá, zpíváš mi Requiem.

0: Český baník vám přináší písničku na přání.
1: Krásné dopoledne vám přeju, pojďte si ho zkrášlit ještě nějakou pěknou písničkou, kterou máte rádi. Na čísle 728-36-307 máte možnost hned několikrát denně. Tentokrát té možnosti využil Ondra, který píše: krásné dopoledne Veru, prosím o zahrání písně Pražský house od Hypodromu všem skvělým zaměstnancům Českého Blaníku a všem posluchačům. Tak Ondro, my moc děkujeme a samozřejmě ta písnička letí hlavně pro vás. Hypodrom, Pražský house na Českém Blaníku.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku.

0: To byla šance Daniela Landy na Českém Blaníku 11 hodin 20, už skoro 8 minut k tomu. Tak jestli pak se už dnes viděli naše sociální sítě, pokud je průběžně sledujete, pak děkujeme moc, ale pokud třeba ne, a nebo pokud jste ještě nekoukli na Český Blaník na Instagramu nebo na Facebooku, tak to udělejte třeba právě dnes. Dozvíte se tam totiž spoustu zajímavostí o interpretech, které si tu hrajeme. Taky budeme vzpomínat na spoustu písniček, zabývat se taky tím, kdo kterou zahraniční píseň přespíval, nebo kdo s kým v rámci rodiny spolupracuje. Spousta zajímavých interpretů, spousta zajímavých písní a příspěvků. To všechno na Instagramu a Facebooku, kde nás najdete jako Český Blaník.
1: Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Věřili byste tomu, že kapela Žlutý pes je na české hudební scéně už od roku 1978? Skutečně je to tak a za tu dobu dokázali vydat nejenom spoustu alb, vydat spoustu singlů, potěšit hodně svých fanoušků, ale také odjet spoustu koncertů a další je čekají. Tak třeba 13.6. je můžete vidět v Praze v Malešickém parku. Stejně tak tento den stihnou i slavnosti v Loděnici u Berouna a pokud byste se chtěli vydat na Moravu nebo pokud z Moravy jste, tam vystoupí 26. a to konkrétně v Novém Městě na Moravě v rámci slavností. Těch termínů koncertů v rámci jejich Tour 2026 je tu velká spousta, plány mají až skoro do konce září, takže mrkněte když tak sami na žlutypes.cz a najděte si to místo, které je vám nejbližší a na které vyrazíte. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, třeba jedna od Heleny Vondráčkové.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
3: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Český Blaník.

0: zdravím na Českém Blaníku. Je tu pravé poledne, tak já vám přeju dál hezký poslech Českého Blaníku a budu vás zásobovat těmi pěknými českými písničkami, které máte rádi. Dáme si jednu od Valdemara Matušky.
1: S Bohem, lásko, nech mě jít, bude.
0: Bude tu i kapela Miraj a jejich Summer Love.
1: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
0: A těšit se můžete i na božského Karla a jeho muziku.

0: taky tu budu mít jednu dobrou zprávu vlastně pro nás všechny.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme maximálně 26 stupňů Celsia. Čekejte, že se nám potom večer ochladí na 16 až 11 stupňů. Zítra bude o něco chladněji celý den, zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teploty se vyhoupnou maximálně k 19 stupňům Celsia. Pokud vyrážíte na hory nebo pokud se vyskytujete ve vyšších polohách, tam naměříte pouhých 12 stupňů. Už za chvíli tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
1: Do košíku jahody sami nazbírá.

0: Tatart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
2: Zprávy na Českém hlavě.
3: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Ministerstvo zveřejnilo na webu základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Ústecký kraj otevřel v Mostě nové výcvikové centrum pro pečovatele. Pomůže pracovníkům sociálních služeb i rodinám, které se starají o své blízké doma. Více říká mluvčí hejtmanství Magdalena Franková.
4: Toto centrum je vybaveno figurínami, je vybaveno jako běžná místnost s člověkem, který potřebuje péči, ale zároveň je vybaveno i moderními asistivními technologiemi, se kterými se ten člověk naučí pracovat.
3: Podle Frankové vznikne do budoucna v Ústeckém kraji celkem 5 pečovatelských center. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Na Českém Blaníku krátce po pravém poledni bude Valdemar Matuška, taky skupina Katapult nebo Dalibor Janda.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Valdemar Matuška s Bohem Láskou na Českém Vlaníku, krátce před čtvrt na jednu. S vámi je Veronika Rážová a teď tu pro vás mám jednu skvělou zprávu. Lebka svaté Zdislavy je už zpátky v Jabloném v Podještědí. Restaurátorům přitom trvalo 16 hodin, než ji vůbec vyprostili z betonu. Podrobnosti už pro nás má restaurátorka Blanka Valchářová.
1: Vrchol vlastně ty kalvy byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
0: Tak my můžeme restaurátorům poděkovat jenom za to, že byli trpěliví a že vrátili lebku zpátky tam, kam patří, a do bezpečí. Tak doufejme, že se už taková událost nebude opakovat. No a teď se pojďme podívat, co nás čeká tady u nás na Českém Vlaníku. Za chviličku třeba Aneta Langerová, taky skupina Miraj a ještě předtím Jiřina Urbanová. Nebudeš sám. Já vám přeju pohodové odpoledne. Zůstávejte s námi.
2: Tisíc nekonečných.

0: ta nám právě teď dospívala 12 hodin 26 minut k tomu. Pokud jí máte rádi, tak určitě byste neměli chybět právě dnes v Praze v rámci bohoslužby ke 30. výročí odchodu Olgy Havlové. Právě tam totiž Aneta Langerová zaspívá, tedy bude součástí. Vidět a slyšet ji můžete ale i zítra taktéž v Praze a nebo o den později 4.6. v jejich rodných Říčanech. Tak si to nenechte ujít a poslouchejte i dál Český Blaník, kde vás čekají další české písničky, které máte rádi. Jedna od Vabyho Daňka, další od Davida Dejla a ještě předtím Karel Gott a muzika.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babovku, Babovku, Babovku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
10: Konopiště 2026.
11: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narozenin.
10: Buďte u toho s námi.
11: Vstupenky na webu radioblaník.cz.
10: Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní.

0: Jen pár vteřin před 3/4 na jednu, tak to byla Tublatanka, Láska drž ma nad hladinou. Ten, kdo vás bude držet nad hladinou v následujících hodinách, je Michal Krusberský, kterého už vítám ve studiu. Ahoj.
1: Dobré odpoledne, no budu se o to rozhodně snažit.
0: No a co tebe drží nad hladinou, pověz?
1: No nechceš vědět, hele.
0: No dobře, tak Michal asi zůstane tajemný, ale já věřím, že mezi to, co tě drží, patří i české písničky. Je to tak?
1: No to každopádně, zpříjemňují mi celý den.
0: Tak já prozradím, že to budeme mít z těch českých písniček, které máte rádi, třeba Banjo Band, Ivana Mládka, Hanku Zagorovou anebo Gampa. A věřte tomu, že dnes bude veselo na Českém Blaníku.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
6: Amadeus.
5: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
8: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
9: Rádio Český Blaník.

0: Seriálová písnička Petr Kolář, Leona Machálková, Den, kdy se vrátí láska. Mimochodem, pokud se podíváte na naše sociální sítě, na Instagram nebo na Facebook, tak tam právě uvidíte vystoupení Petra Koláře tady u nás ve studiu Českého Blaníku, kdy si tuhle písničku střihnul i s kolegyní Veronikou. To jen tak na okraj, za chvíli u nás Marta Kubišová, Nechte zvony znít.
1: A já prosím, nechte zvony znít.
0: Taky bude Marek Ztracený. A rozhodně hvězdný Jirka Korn, Jednou hůř, jednou líp. A taky další české písničky, které máte rádi, už za malý okamžik.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
5: Na Českém Blaníku.
0: Pokud u vás právě teď svítí sluníčko, tak si to rozhodně ještě užívejte. Zítra už se nám zatáhne na většině území, čekáme občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 15 až 19, takže půjdeme zase směrem dolů. A místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20 stupňů, na horách jen do 12. Tolik počasí na zítřek a teď Kuba Bělák s aktuálními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zástupci koalice se dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Na ostatních parametrech ústavního návrhu zákona o všeobecném referendu se koaliční lídři dohodli už dříve. Návrh teď koalice pošle do legislativního procesu. U Toužimy na Karlovarsku začalo ŘSD opravovat silnici mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy potrvají do září. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou řízení.

0: bylo běžné. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Ano, 4 minutky po 13. vám už české písničky bude servírovat Michal Krusberský. Zdravíme také Honzíka na cestu, který má rád Martu Kubišovou, tak mu ji posíláme, ať dobře dojede. Nechte zvoni znít od nás právě teď a přeju dobré odpoledne.

0: Pohodový Houston a taky Pavel Bobek. 13 minut po 13. na Českém Blaníku. A pokud se chystáte na fotbalové mistrovství světa, tak si dejte rádia teď na chvíli nahlas, protože kolegyně Sára Voldánová nabídne hned několik důležitých informací. Sáro, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Češi se na fotbalové mistrovství světa vracejí po 20 letech. A tak není divu, že řada fanoušků plánuje vyrazit do Spojených států, Mexika nebo Kanady podpořit národní tým přímo na stadionu. Aby si cestu i samotný šampionát užili bez zbytečných komplikací, připravila fotbalová asociace fanouškovského průvodce. Ten obsahuje praktické informace k cestě, pobytu i kontakty pro případ nouze, například při ztrátě dokladů, krádeži nebo nedej bože zdravotních potížích. Aktuální informace budou fanoušci dostávat také prostřednictvím WhatsAppového kanálu České reprezentace, kam se mohou přidat. V den zápasu pak bude poblíž stadionu fungovat takzvaná fan ambasáda, která poslouží jako informační centrum i místo pomoci v krizových situacích. Ať už se ale přihodí cokoliv, podle pořadatelů platí jedno pravidlo, hlavně zachovat klid. Když už člověk letí přes oceán na fotbal, tak by si to mělo přece hlavně užít. Pro Český Blaník, Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme, je to tak, rozhodně si to užijte a my si teď budeme užívat Jirku Korna. Jednou hůř, jednou líp.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil ramen.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Pánové Lexa Bundil, čili Slza a Celeste Buckingham a písnička Na srdci. A pokud byste je chtěli vidět naživo, koukám, že pánové se ani nezastaví. Třeba už teď v pátek budou v Uherském Ostrohu, 12.6. v Lomu u Mostu, 13. června v Nymburku, 19. Bruntál, 20. to budou rovnou na dvou místech v Kadani a v Vimperku a tak dále a tak dále. Tak pokud to máte někde blízko, tak se na ně můžete zastavit a my vám za chvíli hrajeme další hvězdu Konopiště, bude Helena Vondráčková, také Olympici a nebo Duo Filigrán a Brácha umí.
1: Hvězdku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít i střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: černý stín.
1: Syndelix tady u nás na Českém Blaníku a černý stíny. Já mám pro vás naopak ne černou, ale docela veselou zprávu, protože tohle vás pobaví. Představte si, kuriozní úlovek získala policie s pomocí dopravního radaru v jednom západoněmeckém městečku. Ten radar pořídil totiž snímek ve chvíli, kdy pod ním procházela, ano, procházela starší paní s chodítkem. V zóně, kde je povolena maximálně 30, se prý tahle seniorka měla pohybovat rychlostí 42 km za hodinu. Takže tahle paní místo pokuty dostane možná zápis do Guinnessovky, že zdolala rekord v chůzi s chodítkem. Každopádně úsměvná záležitost navíc ještě pomohla řidiči, který v tu chvíli projížděl pod tím radarem a ona tím chodítkem zakryla značku toho auta, takže ten řidič taky nedostal žádnou pokutu. Myslím, že by té paní měl přinést minimálně kytičku. Já pro vás mám rozhodně Petru Černockou, dáme si Saxánu za chvíli a bude i Ríša Miller. Štěstí je krásná věc.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Radio Český Blaník.
10: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že

písmen tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

je tak krásná, že bych to mal nevěděl.

0: traje. Sí.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Tak tohle byl zabitej čas Michala Davida. My dál zabíjet čas ani lelkovat nebudeme. My vám rovnou nabídneme další české písničky už po 14. hodině. Třeba bude Vašek Neckář. Je ráno, ano.
1: Mám trochu trému už teď. Je ráno.
0: Taky
1: je
0: se můžete
1: ráno,
0: těšit na dobrý kafe Lucky Bílé.
2: Už nechci řvát, chci radši spívat.
0: A bude i Petra Janů. Ano, a další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den už bude zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo s přeháňkami, někde i s bouřkou. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek taky ubývat. Teploty ale půjdou dolů na 15 až 19 stupňů. A pardon, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20. Na horách maximálně do 12 stupňů. Teď už Kuba Bělak a zprávy ve 14.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou do cestovatelského systému DROST doplnit nové funkce. Na úpravách se pracuje. Systém by mohl po plánovaných změnách třeba usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. V jihlavském lesoparku Hajlos probíhá odkrývání historické kašny. Pracovníci postupně odstraňují nánosy zeminy. Co chtějí zjistit, ví mluvčí města Radovan Daněk.
10: Podle dostupných informací jde pravděpodobně o kamenný objekt, a tak se teď dělníci pustili do částečného odkrytí a obnažení té kamenné konstrukce, tak aby se mohlo zjistit, jaký je její aktuální stav a především podoba obruby a dna kašny.
9: Práce mohou dočasně omezit průchod částí lesoparku. Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Spolu se utkají už po druhé. První vzájemný zápas před dvěma lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Sice máme skoro 3 minuty po 14. hodině, ale Vašek Neckář bude zpívat Je ráno, ano. Tak dobré odpoledne vám přeje všem. Michal Krosberský,

0: čase být.
1: Dobrý kafe jsme si s Luckou Bílou dali v zákulisí Konopiště, kde byla výborná nálada a předvedla nám skvělou show, samozřejmě i na pódiu. Teď se ale podíváme někam úplně jinam. Po celé zemi letos probíhají oslavy 150 let od narození Tomáše Bati a jedna akce doprovází také filmový festival ve Zlíně. Připravila ji Fakulta humanitárních studií Zlínské univerzity a podrobnosti nám o ní poví ředitelka Ústavu školní pedagogiky Marcela Janíková.
2: Z toho našeho programu myslím si, že je celkem oblíbená šifra Tomáše Bati, protože ta provází ty účastníky od foaje naší budovy a když tu šifru vyluští dobře, tak se dostanou až do třetího patra, kde na ně čekají dvě místnosti. V té jedné místnosti je ševcovská dílna a v druhé místnosti jsou baťovské domky. Děti si můžou postavit vlastní baťovský domek a děti se dozvídají, že to nejsou jenom baťovské kostky, ale že to je hodně o funkčnosti.
1: No prosím, tak tohle teď můžete zažívat ve Zlíně, ale pozor, tahle ta světoznámá filmová přehlídka končí už zítra, tak si pospěšte a my jdeme opět hrát. Tady je Petr Muk, Olamour.

0: Kapela Jelen, klidná jako voda, no to se to řekne, že jo, ale jak má člověk zůstat klidný, když zrovna stojí v nějaké dopravní zácpě a posouvá se jenom po metrech. Tak zdravíme do aut, přejeme pevné nervy a za chvíli nabídneme třeba Petru Janu a písničku S Bohem všem láskám dej. Mám pocit, že Petra to vzala jako z gruntu, protože když v roce 2011 se musela vyrovnat se smrtí manžela Michala Zelenky, tak dala S Bohem všem ostatním láskám a řekla, že už žádného chlapa jinak doma nechce. Ale kromě Petry Janů za chvíli také Petr Spálený a nebo Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
6: Je naše věc, my to dobře víme, na čem záleží.
4: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Tak tohle se rozhodně povedlo. Znova sama dotkni a kapela Elán. Ostatně Eláni umí dělat hity. O tom jsme se přesvědčili už dávno v minulosti.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A teď další domácí rekord a opět půjde o pejsky. Tak Pepíno Vaněk prozradí víc.
2: Rádio Blaník má určitě rádo pejsky a pejskaře, protože podpořilo i zajímavou akci Nejvíc psů v tričku. Těch psů bylo 101 a každý z těchto 101 psů si nechal obléct bílé tričko s logem tradiční akce Monínec patří psům. A my jsme rádi, že pejskaři mají takovouhle podporu nejenom na Monínci, ale i v Rádiu Blaník. A gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů, který proběhl 12. června roku 2016.
0: No, děkujeme a za chvíli zase hrajeme.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Rádio Český Blaník.
8: To je i David Koller.

0: Těsně před 15. hodinou na Českém Blaníku a za chvíli naopak po 15. malá dáma od Kabátu. A bude i velká dáma Helena Vondráčková. A taky si poslechte Milenku Filipovou. Bude zamilovaná a budou i další české písničky, které máme rádi.
1: Tak děti, pojďte domů.
2: Ale my jsme doma tady.
3: A je nám tu dobře.
4: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu. Go, go,
6: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dneska si ještě užíváme sluníčko. Nastřádejte ty paprsky, protože se budou hodit do budoucnosti. Už zítra má být totiž zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo s přeháňkami, někde i s bouřkou. Během dne bude od západu, teda kromě Slezska a východu Moravy, srážek už pomalečku ubývat. Teploty ale půjdou dolů na 15 až 19 stupňů. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20. Na horách do 12 stupňů. A teď už je tady změna naproti mně u zprávařského mikrofonu Kristýna Ševčíková.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Případů žloutenky typu A nadále ubývá. V květnu bylo 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav jen v Olomouckém a Zlínském kraji. Průměrný Čech utratí ročně za nové oblečení přibližně 6,5 tisíce korun a spotřebuje zhruba 11 kg textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Výdaje za oděvy ale dlouhodobě rostou. Češi dnes za módu podle ekonomů utrácejí více než dvojnásobek oproti roku 2010. Do oprav historických památek zamíří další peníze. Středočeský kraj rozdělí téměř 45 milionů na objekty, které po rekonstrukci budou sloužit kultuře, vzdělávání nebo setkávání lidí. Proč je to potřeba, vysvětluje radní Václav Švenda.
10: Památky nesmějí být jen tichými svědky minulosti, ale měly by se stát živou součástí našeho současného života. Proto klademe důraz na jejich společenské využití. Naším cílem je, aby opravené hrady, zámky či historické domy sloužily obyvatelům kraje i turistům.
9: Já ještě doplním, že se jedná o muzea, komunitní centra nebo místa pro kulturní akce a setkávání. České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný rok, ve kterém skončili 11. z 18 účastníků. První turnaj letošní soutěže Češky odehrají v Číně. Od středy do neděle se postupně utkají s domácím týmem Polskem, Belgií a Thajskem. A tím zprávy končí.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: My rozhodně nekončíme, pokračujeme dál i 3 minutky po 15. hodině. Michal Krusbrský je s vámi, tak přeju pohodu a dobrou náladu. A tady už je kapela Kabát.

0: Chytlavá melodie, krásný text Jiřího Šmicra a Zorky Jandové. Dáme ti otázku teď u nás na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A pokud si kladete otázku, co jsme vybrali do dnešních 3 ve 3, tak dnes se zaměříme na zemi za velkou louží, čili na Ameriku. A dáme si kultovní písničku od Lucie Ameriku, která zazněla i ve stejnojmenném filmu. I ta další písnička bude z filmu, respektive zrovnou ze takového menšího seriálu z trilogie, i když pokračovala i dál. O básnících bude František Ringo Čech, píseň o Americe, a do třetice ještě Jakub Smolík a Ameriko. Tak pojďme na tuhletu zemičku podívat se hudebníma očima v rámci 3 ve 3.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: Americe je blaze, bohužel ale poněkud draze.

0: Jakub Smolík a třetí Amerika v pořadí v rámci 3 ve 3. Už za chvíli budeme z Ameriky se vracet domů k nám a budeme si pouštět další české písničky, které máte rádi. A bude třeba Pokáč. A Pokáč se seznámil se svojí manželkou tak, že přišla na jeho koncert a byla výškově nejvyšší mezi těmi ostatními, protože je atletka. No a tak jí dobře viděl, zapamatoval si ji a nakonec v covidu jí složil písničku a požádali o ruku. Nebylo co dělat v covidu, tak ona řekla, že jo. A tak to bylo. My si ho za chvíli dáme i s písničkou Rodinný typ a bude také Lenka Filipová a Zamilovaná.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
5: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Na rádiu Český Blaník.

0: Vzpomínka na Mekyho Žbírku a písnička Zažni, teď v 15.42 na Českém Planínku. A teď se obracím na všechny zahrádkáře a milovníky květin. Máte na zahrádce lupinu neboli vlčí bob, tak určitě vám dělá radost, ale pokud tuhle květinu uvidíte někde ve volné přírodě, tak klidně si na těch loukách fialových klasů natrhejte kytičku, a nebo to rovnou vemte kosou, protože lesníci vám poděkují. Lupina je sice krásná, ale ve střední Evropě nepůvodní a škodlivá. Má obrovskou produkci semen, takže se rychle množí a rozšiřuje svá stanoviště. No a vyhledává sluna místa a vytlačuje z nich naše domácí zvonečníky, upolíny a luční květiny. A taky jde o to, že tam, kde roste, tak obohacuje půdu o dusík, čímž drsně mění ty přirozené podmínky, které tam byly dřív na loukách. Takže lesníci třeba s takovou lupinou bojují v moravském Krasu, na Blanensku, ale těch lokalit najdeme určitě víc. Za chvíli ode mě Karel Gott, Jan Sahara Hedl, anebo také Black Milk.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Radio Český Blaník.

Kdo to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou,

I don't know, I don't know. It's the same to Kulochi, Naradaya, Nanaido. Jestli to půjde, nebudem se brát. Láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom dva.

0: No, přiznám se, že i tuhletu písničku jsem měl na kazetě. Iveta Bartošová, Petr Sepeš a Knoflíky lásky. 16.00, po 16. třeba Turbo. Díky a jdu dál. Do věží nás vezme Valda Matuška. No a opět budeme malovat obrázky s Hankou Zagorovou.
1: Krásné auto v garáži.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Za volantem
6: s českým Glaníkem.
0: Ano, jedna aktuální informace. Následky hromadné nehody nákladních aut teď likvidují hasiči na Pražském okruhu u Modletic. Podle informací se tam střetlo několik kamionů, takže policie je na místě a ve směru na Ruzyni je to prý uzavřeno, takže dbejte po pokynu policistu přímo na místě a dobře dojeďte.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude zatažený až oblačný, takže dneska si ještě užívejte sluníčko. Zítra už budou spíše dešťové přehánky a bouřky. Během dne od západu budou ubývat, ale ve Slezsku a nebo na východu Moravy tam zůstanou. Teploty 15 až 19 maximálně a místy ve Slezsku nebo v západní polovině Čech kolem 20. Na horách se rtuť teploměru šplhá maximálně k 12 stupňům. Co se dál děje zajímavého, to sleduje Kristýna Ševčíková.
5: Zprávy na českém Blaníku.
7: Pohodové odpoledne zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. V Budapešti se 23. července uskuteční schůzka premiérů Visegrádské čtyřky. Oznámil to maďarský premiér Petr Maďar. Zúčastní se podle něj český premiér Andrej Babiš, slovenský i polský. Maďar dodal, že by rád visegrádskou spolupráci rozšířil o země, které by o to měly zájem. Zmínil například Rakousko, Německo, Chorvatsko nebo Slovensko. Opoziční strany pozbíraly podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny, a to kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotacím pro Agrofert. Evropská komise nedávno v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra. V jihlavském lesoparku Heulos probíhá odkrývání historické kašny. Pracovníci postupně odstraňují nánosy zeminy, co chtějí zjistit výmluvčí města Radovan Daněk.
8: Podle dostupných informací jde pravděpodobně o kamenný objekt, a tak se teď dělníci pustili do částečného odkrytí a obnažení té kamenné konstrukce, tak aby se mohlo zjistit, jaký je její aktuální stav a především podoba obruby a dna kašny.
7: Práce mohou dostatečně omezit průchod části lesoparku. Chomutovský zimní stadion se promění v koncertní halu pro filmovou a klasickou hudbu. Akce s názvem Majestát hudby se uskuteční v listopadu. Ledová plocha poslouží jako pódium pro orchestr a solisty. Cílem je přivést k vážné hudbě široké publikum. Letošní ročník navíc podpoří nevidomé a děti z dětských domovů. A tím zprávy končí. Hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A pokud už teď máte po práci a nejste někde v koloně, tak si skočte na zmrzku, na něco oroseného, že jo, anebo třeba na vychlazeného melouna. My posíláme teď Turbo, díky a jdu dál, a Michal Krusberský je s vámi.

0: Doběží nás vzal Valdemar Matuška 15 minut po 16. hodině. Já vás beru do hudebního světa.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: My už si za chvíli pustíme Olgu Lounovou, která nám na Konopišti zpívala podruhé a podle všech, kteří ji viděli, byla skvělá. Já v tu dobu teda zrovna byl ve studiu, takže jsem tam nemohl být. Nicméně pustíme si za okamžik písničku, kterou Olga dala dohromady úplně na svém začátku kariéry. A ostatně víc nám prozradí samotná Olga.
3: K výškám je píseň, kterou jsem napsala vlastně úplně na začátku svojí jako solový kariéry, kdy já jsem skládala už od 13 písničky, ale nikomu se mi nepustila. Měla jsem pak kapely a vždycky jsem hrála ty písně, které skládali kluci. A tohle byla vlastně jedna z těch prvních, co jsme složili a neskládala jsem ji sama. Bylo to tak, že jsem se inspirovala jedním filmem a byl u toho Xindl X, Ondřej Ládek. Tak nějak jsme si hráli na kytaru a ten popěvek vlastně vznikl při tom hraní. Takže to byla taková spontánní věc o přáních. Já jsem pořád říkala, že chybí píseň, taková ta motivační píseň o tom, že člověk by si měl přát a hlavně správně přát, protože třeba já nevím, když si přejete mít dům, tak ho nechcete zdědit, že jo? Chcete ho prostě nějakým způsobem získat jinak, ale ne jako dědictví, přátelé. Takže si správně přejte a o tom je ta píseň K výškám.
0: No a to je velmi šlechetné, tak si ji pojďme dát a pojďme si zlepšit odpolední úterní náladu.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: No, nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo, to je pravda. Nicméně Michal Malátný z kapely Činasky prohlásil, že teprve teď po 50 si ten život začíná konečně užívat. Takže pokud vám 50 ještě není, máte se, přátelé, na co těšit. Drobná paralela za námi a před námi naopak Hanka Zagorová, kterou jsem sliboval, a za chvíli taky Fénix, Lucky Bílé.
1: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
8: Go, go, go, gorila!
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Český blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Kapela Elán na českém Blaníku od Tatier k Dunaju a já bych řekl spíš od Aše až do Košic. Tam všude nás taky můžete klidně poslouchat na svém dabovém rádiu. A jak jsme se dozvěděli na našem narozeninovém koncertě na Konopišti, tak tam máme posluchače i na Slovensku, protože ti dorazili právě na náš koncert a hezky si to tam užívali. Ostatně to jste slyšeli, protože jsme je měli taky přímo ve vysílání. No, ale ať už si budete chtít nechat zahrát písničku v Tatrách, anebo v Aši, klidně máte šanci, už v příští hodince budeme hrát na přání a už teď posílejte SMSky s vašimi vzkazy anebo hlasovky přes WhatsApp na číslo 720 836307. V příští hodince hrajeme na přání a za chvíli to bude kapela Krešťov nebo taky Petr Novák. Já budu chodit po špičkách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babavku, babavku, babavku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
16: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekne,

0: Marek Ztracený odchází pomalu, teď v 16.59, no a po 17. další české písničky, které máte rádi. Na koho se můžete těšit? Tak například na Helenu Vondráčkovou. Sladké mámení. A bude taky Jirka Korna, Vilém Čok. A dorazí i tři čuníci a Jarek Nohavica. No a samozřejmě, že budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska to máme ještě se sluníčkem, ale zítra už se nám zatáhne, čekáme na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy se může vyskytnout i bouřka. Kromě Slezska a východu Moravy bude potom večer pomaličku ubývá těch srážek. Teploty 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a také v západní polovině Čech naměříme 20 a na horách naopak jen 12 stupňů Celsia. A s dalšími novinkami je tady Kristýna Ševčíková.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Po 16. hodině došlo k pádu soukromého letadla do pole u pražského letiště Točná. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Okolnostmi se budou zabývat kriminalisté. Na místě kromě policistů zasahují i záchranáři a hasiči. Poslanecká sněmovna podpořila růst rodičovské o 50 tisíc korun, tedy na 400 tisíc korun. A to pro rodiče narozených dětí od 1. ledna příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. České dráhy nabídnou od 18. června více spojů mezi Prahou a Břeclaví nebo Bratislavou. Na lince EX41 s názvem Slovan, která povede přes Otrokovice, pojedou nové spoje od čtvrtka do pondělí. Tři nové zpáteční spoje propojí Prahu s Břeclaví, jeden pak se slovenskou metropolí. Karlovarský filmový festival klepe na dveře. Od jeho zrodu letos uplyne 80 let a diváci se mohou těšit celkem na 37 filmů, tedy o tři více než loni. Podrobnosti doplňuje reportér Radek Barkman.
7: Krásný den. Karlovarský festival letos v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima uvede až 15 debitujících snímků. Diváci se mohou těšit i na snímky z domácí produkce. Pozornost bude upřena především na komediální drama Číka Čeka v podání režiséra Šimona Holého. V nesoutěžní sekci zvláštní se pak objeví například časozběrný dokument věnovaný zpěvačce Barboře Basikové v podání Heleny Třeštíkové. Festival se bude konat mezi 3. a 11. červencem. Z Prahy Radek Barkman.
6: A tím zprávy končí. Hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A kdybyste chtěli letadlo Heleny Vondráčkové, tak je teď na prodej. Po 5 letech našetřete pár milionů a může být vaše. Teď Sladké mámení a Michal Krusberský je s vámi.

0: Skvělý Jirka Korn a taky Vilém Čok. Karel nese asi čaj, mohli jsme si ho taky užít na konopišti a všichni na něj čekali, protože byli zvědaví, co předvede, a myslím, že nesklamal. Tak my vám neneseme čaj, my vám neseme písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A kdo pak dneska vybíral?
2: Dobrý den, tady posluchač Michal. Rád bych poprosil o písničku na přání pro moji maminku Márii Novotnou, která se právě dnes dožívá významného jubilea, slaví 70 let a oslavila jej na narozeninové party Radia Blaník na Konopišti s celou rodinou, která se ke gratulaci připojuje. Určitě vnoučata zdraví, moje sestra Jana s manželem, a přejeme jí hodně zdravíčka. A píseň, kterou by ráda slyšela, je určitě nějaká pecka od Olgy Lounové, která právě na Konopišti byla také a maminka si koncert moc užívala a bylo to hezké. Takže já děkuju a mějte se fajn.
0: No, děkujeme za zprávu, posíláme písničku a připojujeme se ke všem gratulantům.
1: Písnička na přání
3: na Českém Blaníku.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Řekci za sebou, tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají.

0: Přičuníci a taky Jarek Nohavica na Českém Blaníku v 17.24. A já bych řekl, že je taky nejvyšší čas pozdravit dnešní oslavence. Pokud máte narozeniny, tak přijměte od nás velkou gratulaci. Jinak v kalendáři je Jarmil. Chlapů s tímto jménem máme v České republice jen tak jako kolem 500, takže nic moc a věkový průměr je 53 až 54 let. Naopak Jarmila, to je u nás docela častější jméno, těch žije 60 tisíc. Tak to jenom tak na okraj a za chvíli už Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Neopouštěj si dáme a dáme si i Lucku Vondráčkovou nebo Leška Semelku.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awara Shar!

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: Láska nekonečná a Ludmila Podubecká na Českém Blaníku. A zatímco my jsme v sobotu oslavili 27. narozeniny Blaníku, tak pražské divadlo Kalich se chystá oslavit 26. narozeniny. A už 15. června začíná třeba seriál představení Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. A na hraní pod Širým nebem už se taky těší herečka Jana Paulová.
1: V Kamenném divadle nám pomůže světlo, nějaké atmosféry světelné. Tady hrajeme v podstatě za totálního světla, takže v jedné komedii zasínáme, rozsvěcíme tak, aby ty lidi vůbec poznali, co to děláme, tak jim vždycky musíme říct, a teď rozsvěcíme, a teď zasínáme, protože to v té hře je důležitý, co se hraje pod něco, co zasvětla. Jezdí tady sanitky, občas tady veme sem někdo, kdo by mě napsal, ten štěká, pana nenapadne ho utišit, takže to musíme samozřejmě vzít do hry a jak to zveřejnit lidem.
0: No, bude to zajímavá podívaná, tak se mrkněte na web Kalichu a rovnou se podívejte i na ten náš web, na web Českého Blaníku. Hrajeme vám hezky česky a za chvíli taky Petr Janda a nebo kapela Jelen.
2: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
8: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No, u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
12: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
13: Počkej, v čí pr...
12: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
13: To zní hustě. Kde to je?
14: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

0: pánové z kapely Opět Radeček a s nimi taky Mária Čírová a písnička Vloupám se. No, my už se za pár okamžiků budeme zase vloupat do vašich uší a budeme nabízet další české písničky, které máte rádi a hlavně ty, které zazní po 18. hodině. To už tady bude Anna K. Všechno nečeká blízko. Také Marie Rotrová, Lásko. No, a taky Karel Gott, Pohabitelé. A bude jich rozhodně víc, po 18. pokračujeme.
1: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes jsme si ještě užívali nebo užíváme sluníčka, ale zítra už se nám zatáhne a na většině území čekáme občasný déšť, přehánky nebo i bouřky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek ubývat. A teploty půjdou dolů na 15 až 19 stupňů. Místy ve Slezsku a také v západní polovině Čech můžeme naměřit až 20. No ale na horách tam maximálně 12 stupňů. Tolik počasí a s posledními odpoledními zprávami už je tady Kristýna Ševčíková.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. U pražského letiště Točná spadlo krátce po 4. hodině soukromé letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Okolnostmi pádu letadla se budou nyní zabývat kriminalisté. Letiště Točná je neveřejné, jeho provozovatelem je společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště sdělil, že havarovaný stroj nebyl jejich. Letní brigády jsou už běžnou součástí trhu práce. Brigádníci jsou stále více potřeba a firmy je rádi využívají. To potvrzuje i ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberstadt.
9: Dnes má problém obsadit volné pracovní pozice přes 60% zaměstnavatelů v České republice a právě brigádníci jim pomáhají udržet provoz i během léta, kdy třeba velká část zaměstnanců čerpá dovolenou.
8: Firmy hledají flexibilní brigádníky nejen do provozu, ale stále častěji i do kanceláří. Karlovarští policisté varují před zvýšeným výskytem podvodných telefonátů. Jen od včerejška přijali v souvislosti s podvodnými praktikami desítku oznámení. Podvodníci se vydávají za policisty a snaží se u občanů vyvolat strach o jejich finance. Takové telefonáty by měli lidé hned ukončit a oznámit je na policii. Česká republika bude v příštím roce pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna v Ostravě Porubě. Český svaz ledního hokeje informoval o rozhodnutí Kongresu Mezinárodní federace v tiskové zprávě. Ze zpráv je to pro dnešek vše.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Pro dnešek je to pravda vše, ale nebojte, zítra tady od 6. budeme opět. Michal Krusberský se loučí, mějte pohodový večer s Českým Blaníkem. Teď už nabízím Anu K, Nelítám nízko a za chvíli taky kapela Miraj.

0: si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
1: Amadeus.
0: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Český blaník.
8: Český blaník.
9: Český blaník.

0: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
2: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
3: 3 ve 3.
2: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Proudy, řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

0: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
3: Pojďte si s námi o nich povídat.
4: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Na Českém Blaníku.
3: Rádio Český Blaník.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada.cz

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

se, po částech se ztrácím, tak jako písek z hodin přesýpací, ztrácí se moje

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

duše rozroní, marně pastýř ovci hledá, luny svice chytit nedá, vítr zvinic tiše sténá, Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají v

někdy bloudí temnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh? Půlnoc létání, jak odtud zmizet?

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
2: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
3: A také v digitální síti DAB.
2: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
3: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
2: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
4: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Písnička na přání.
6: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
5: Písnička na přání na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je za.

0: vaše imena svečno.
1: Laska.
0: Narozena.
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne. A kde tedy? Jsem přece. Tvoje láska.
0: Láska. Lásko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě.
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mě, ty.
1: Co?

jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: už musím jít.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.